Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Radio City.
1: Ay.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásné pondělí je 7 hodin a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Přestože obecně platby pro zubaře v posledních letech rostou, zvýšení úhrady podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zatím v plánu není. Jubilejních 80 let slaví 6. července, tedy dnes jeden z nejslavnějších akčních hrdinů Hollywoodu. Sylvester Stallone je dnes divákům znám jako Rocky Balboa, John Rambo či Barney Ross. Jeho cesta na vrchol byla trnitá, on však s buldočí úrputností bojoval a dodnes patří k největším hollywoodským hvězdám. A pojďme také na fotbal. Brazílie první světový titul od roku 2002 nezíská. Kanárci prohráli v osmi finále s Norskem 1-2 a severského soupeře ani na pátý pokus neporazili. Oba norské góly vstřelil kanonýr Erling Haaland. Brankář Nyland vychytal všechny brazilské pokusy, včetně penalty Bruna Guimarães. Inkasoval až v závěru nastaveného času rovněž z pokutového kopu, který proměnil střídající Neymar. Anglie i přes víc než půlhodinové oslabení porazila na azteckém stadionu domácí Mexiko 3-2 a je po třetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Od této soboty 11. července nepojedou tramvaje v úseku Vozovna Střešovice Malovanka. Důvodem je modernizace tramvajové trati. Linka číslo 23 pojede v tomto směru po pozměněné trati. V obou směrech se pak změní trasy tramvají 25 a noční 97. Omezení potrvá do 17. července. Z Prahy Lucia Daňková.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Sváteční den přinese oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima o něco nižší než včera, a to na 23 stupních Celsia.
4: Krásné sváteční pondělí, 7:02 s vámi Kateřina Pechová. Vy, co máte nohy nahoře a užíváte si to pondělí v klidu, tak samozřejmě gratuluju. Vy, co musíte pracovat i tak, nebojte, to zvládnem. A to společně s těmi nejlepšími hity. Za chvíli Hozier a teď už je tu Verona a Hey Boy.

Hozier a Too Sweet, posloucháte Hit Radio, krásné ráno všem. Dneska je 6. července, Česko se zastavilo na státní svátek a v kalendáři svítí datum 1415. Kostnice, jeden hodně tvrdohlavý kazatel, ano, připomínáme si Jana Husa, bojovníka za pravdu boží i lidskou, ale zkuste si ho představit v roce 2026, protože to by rozhodně byl influencer, což byl víceméně už tenkrát, jo. Jen myslím, že by místo boje proti odpustkům bojoval třeba proti algoritmu sociálních sítí, jo. Miluji pravdu a žijí pravdu je něco, co by dneska socky a umělou inteligenci asi dost rozesmálo. No on by zoufale psal na ten Facebook, že pravda vítězí, ale algoritmus ji schovává na druhou stránku. Jeho citáty by se dávaly na tričku v levných řetězcích, jo, představte si to. Stojíte v řadě u pokladny a před váma je někdo, kdo má na zádech milujte se, pravdy každému přejte a přitom právě v uličce srazil důchodkyni vozíkem. Mimochodem ano, Hus byl první obětí cancel culture, jenom místo smazání z Twitteru ho smazali ze světa. Takže Jane, myslíme na tebe, byl jsi frajer. Teď už do uší Imagine Dragons a jejich Wrecked, tak si to užijte.

0: is falling down.
1: Leonie teď v éteru Hitrádia, krásné ráno. A co, kdo z vás ještě stále ponocuje u fotbalu? Jakože, myslím, že spousta lidí se přestala dívat, když jsme vypadli, jo, chápu. Ale nudný to rozhodně není, protože jenom dva dnešní výsledky, což jste slyšeli i ve zprávách. Každopádně Anglie pokročila v osmifinále, že jo, co je zásadní, tak porazila domácí Mexiko, tam to bude asi teďko hodně divoký. Každopádně vítězný gól dával kdo jiný než Harry Kane. Norsko vyřadilo Brazílii a tam zastřelil Haaland, jo. Je to v podstatě takový turnaj legend. Uvidíme, který z nich uvidíme vlastně na tom dalším mistrovství světa za 4 roky. Jo, hlavní osobnosti tady vyloženě táhnou svoje týmy, Messi, Ronaldo, Mbappé. Každý velký favorit má svého kapitána, což je na tom vlastně to krásné. Takže kdo ještě koukáte, sledujte dál, to bude ještě hezký fotbal. Krásný to bude i tady u nás. Lucenzo a Don Omar, Like It nebo Taylor Swift už za chvilku.

0: Ričnikovo-šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo-šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift, známe na Hit Radio, krásné ráno, 7:30, teď aktuální ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Gorila Fatu je považována za nejstaršího žijícího zástupce svého druhu v zajetí na světě. Oslavila v berlínské zoologické zahradě své 69. narozeniny. Chovatelé ji při této slavnostní příležitosti připravili speciální dort z ovoce, zeleniny a rýže. V Ghaně se těší obrovské popularitě takzvané fantasy rakve, které proměňují pohřby v barevné oslavy života. Místní řemeslníci vyrábějí rakve ve tvarech aut, ryb, zeleniny nebo nástrojů, které nejlépe vystihují profesi či celoživotní vášeň zesnulého. Tento unikátní zvyk přitahuje pozornost turistů i uměleckých sběratelů z celého světa. Nadšený konstruktér strávil více než 2 roky stavbou plně pojízdného automobilu, který je složen výhradně z kostek populární stavebnice Lego. Vozidlo je poháněno speciálním elektromotorem a dokáže vyvinout rychlost až 30 km za hodinu. Tento unikátní mechanický kousek nyní putuje po světových výstavách a sklízí obdiv fanoušků.

Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio, krásné ráno všem. Mimochodem dneska je Mezinárodní den líbání a Světový den polibku. Jo, včera bylo obětí zadarmo, že jo? A tak pokračujeme, stupňuje se to očividně. Každopádně, jo, teď taky vyšla studie, která ukazuje, že majitelé psů častěji líbají svého psa než svého partnera, nebo pusinkujou, jo? No, ale vlastně to skoro dává smysl, páč ten pes váš většinou neštve tak často, že jo? Tak nezapomeňte dneska Mezinárodní den líbání a Světový den polibku, tak to hezky oslavte. Třeba těmi nejlepšími hity, za chvíli Global DJs nebo Krištof a Dominika Laďa.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné pondělí, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů. Zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje. Část z nich ale čeká i zvýšený nápor ve svých ordinacích a obávají se přehlcení systému, a to hlavně v prvních dnech fungování. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují, protože se dny se zákazem prodeje střídají bez jasné logiky. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice neshodnou. Zatímco lidovci navrhují velké obchody zavřít o všech svátcích, občanští demokraté, starostové a motoristé by regulaci úplně zrušili a nechali rozhodnutí na samotných obchodnicích. Opoziční hnutí ANO chce o tématu teprve diskutovat. Čeští basketbalisté budou mít jasno o tom, zda postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v Kataru. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vidět hned po utkání s Estonskem. Pokud nezvítězí o 33 či více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem hraný od 8 večer. Přímý přenos zápasu Česko-Estonsko začíná od 16:55. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Kinobus dopravního podniku dnes zaparkuje ve Kbelích v tamním amfiteátru v Centrálním parku. Promítat tady bude až do čtvrtka. Uvidíme mimo jiné české filmy jako Na horách, komedii Přání k narozeninám Křtiny a další komediální příběh Nikdo to rád v Plzni. Začátky promítání jsou v 9:30 večer. Z Metropole Lucie Daňková.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima dnes o něco nižší než včera na 23 stupních Celsia.
7: Krásné ráno, 8:03. Doufám, že máte hezké sváteční pondělí. No k tomu další hity, jak jinak. Za malou chvíli Rose, taky Hunter X, teď už ale Naughty Boy a Sam Smith. Tak si to užijte.

Hunter X s námi v Féteru Hit Rádia. Krásné ráno všem. A prosím vás, jestli jste ještě o prodlouženém víkendu nebyli v zoo, tak jděte do zoo. Fakt, protože po všech zoo v Česku se teď klubou malí plameňáci. Je to strašně roztomilý, oni se reálně rodí šedí, jo, dobrý. Co je ale jedna taková velmi edukační věc, jo. Tak první měsíce krmí rodiče své potomky speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Pokud jste se oklepali, tak naprosto správně. Tak jenom, že pro vaše děti to může být skvělá škola, aby věděli, jak mohou být šťastné, že se narodili vám a ne plameňákům. A že ten oběd je vlastně fantastický.

0: Final Masquerade, to jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A prosím vás, žádnou paniku, všechno je to dobrý, obchody jsou otevřené. Ano, tohle jsou ty dva státní svátky, kdy jsme v pohodě, jo? Kdy předtím nenastane takový ten apokalyptický jeb, kdy vám před nosem vykoupí mouku, droždí, jako kdyby mělo být zavřeno další 4 měsíce. Takže v pohodě. Pokud vám něco chybí, normálně si přes den můžete udělat víkend do obchoďáku, výlet do obchoďáku, jo, úplně v pohodě. Máte čas, nikam nespěchejte, jen si užívejte to hezký pondělí. Další hity k tomu, za chvíli víkend, taky divoký byl, nebo David Kushner.
1: Hit Radio.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Divoký byl na Hit Rádiu, krásné dopoledne, teď ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, tým pekařů v Itálii vytvořil nový světový rekord, když upekl gigantickou pizzu o celkové ploše přesahující 1000 metrů čtverečních. Na její výrobu padly tuny mouky, sýru mozzarella a rajčatové omáčky a pečení trvalo celou noc. Po oficiálním přeměření byla obří pizza rozkrájena a rozdána charitativním organizacím. Muž z Marylandu uklízel nepořádek při hrádce svého auta a narazil na starý stírací los, který si koupil před několika měsíci. Když se rozhodlo setřít, zjistil, že vyhrál hlavní cenu v hodnotě $1 milionu. Výherce uvedl, že los původně úplně ztratil z dohledu a na výhru přišel jen naprostou náhodou. Oslava výročí svatby v luxusní restauraci skončila pro jeden manželský pár nečekaným finančním bonusem a velkým překvapením. Žena při konzumaci objedených ústřic narazila na tvrdý předmět, ze kterého se vyklubala vzácná přírodní perla. Klenotník později potvrdil, že perla má vysokou hodnotu díky svému dokonalému tvaru a lesku.

0: Kamarád Habí Mind, posloucháte Hit Radio. Máme tady jednu kuriozitu z Japonska. Tam totiž policie vyšetřuje jistého Yoshita. Ten prořízl jednu z pneumatik u auta 43leté ženy jenom proto, aby jí potom nabídl pomoc a mohl se s ní dát do řeči. Ukázalo se, že to tenhle pán neudělal poprvé a nejspíš se takto pokouší seznámit už řadu let. Prořízl pneumatiku tisícovce žen. Wow, jakože já chápu, když chce být chlap za hrdinu, ale myslím, že se to dá udělat i líp. Tenhle pán je ano, stále svobodný. To je ale překvapení. Tak pánové, jo, půjdeme na to nějak jinak. Třeba té milé pusté hezkou písničku. Za chvíli Coldplay, Cyril nebo Pink, tak buďte s námi.
1: Pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozný stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: Krásné pondělí, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Už od předškolního věku jsou v Česku tradicí kurzy plavání. Rozsáhlá síť veřejných bazénů, plováren a koupališť dává dojem, že Češi jsou skvělí plavci. Podle statistika odborníků se ale v Česku ročně utopí co do počtu srovnatelné množství lidí jako ve státech, které obklopuje moře. Výjimkou nejsou ani děti. Právě léto patří k nejkritičtějším obdobím. Bezpečnost dětí někdy podcení i rodiče, třeba důvěrou v nafukovací plavecké pomůcky. Kratší čekací lhuty, osobní lékař i plynulá návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky pro jednotlivce i firmy. Tyto nadstandardní služby placené klienty lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Fotbalisté Brazílie první světový titul od roku 2002 nezískají. Kanárci prohráli v osmi finále s Norskem 1-2 a severského soupeře ani na pátý pokus neporazili. Oba norské góly střelil kanonýr Erling Haaland. Brankář Nyland vychytal všechny brazilské pokusy, včetně penalty Bruna Guimaraeše. Inkasoval až závěru nastaveného času rovněž z pokutového kopu, kterou proměnil střídající Neymar. Ve druhém zápase Anglie i přes víc než půlhodinové oslabení porazila po dvou gólech Bellinghama a jednom Kejna na aztéckém stadionu domácí Mexiko 3-2 a je po třetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Ivana Chýlková a Petr Uhlík se potkávají na letní scéně divadla Ungeld ve hře Švýcarsko. Jde o psychologický thriller o ženě, pro kterou je zabíjení nejzábavnějším projevem života. Dnes i zítra se začíná ve 20 hodin. Letní scénu najdeme na Hradčanském Novém Světě. Pokladna je v Hradcí dny otevřena od 6 do 8 večer. Z Prahy Lucia Daňková.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přehánkami, odpolední maxima na 23 stupních Celsia.
7: Krásné dopoledne, 3 minuty po 9 hodině s vámi stále Kateřina Pechová. Doufám, že si užíváte to sváteční pondělí. Další hity k tomu, za chvíli s námi Rihanna a teď Kid Laroi a Justin Bieber. Jdeme na to.

Mando Diao na Hit Radio a vaše děti dost možná na cestě na tábor. Dámy, řešíme, jestli telefony ano nebo ne. Vesměs se shodujete, že spíš ne, aby si děti taky užili ten čas bez toho. Těma hrama, tím trávit čas společně. Třeba Luca píše, že tam mají děcka mobily na poledňák. Což jako v pohodě, kdo chce spát, spí, kdo nechce spát, scrolluje, že jo, víme. Ale jinak obecně říkáte, že spíš úplně bez. Taky píšete svoje vzpomínky. Luca třeba ještě právě píše, že si pamatuje, jak měla hlídku a kluk, co se jí líbil, jí donesl buryřonky a ona s ním ani nemohla jít tančit. Ano, ty první lásky, ty vznikají většinou právě na táborech. No a výbornou vzpomínku posílá Šárka. Prosím vás, to se stane i letos, počítejte s tím, jo. Pamatuje si na to, když syn jel poprvé a přijel zpátky, měl na sobě pyžamo, byl špinavý, počmáraný podpisy, ale spokojený. Když jsem otevřela kufr, mohla jsem ho s klidným svědomím uložit zpátky do skříně. Nic nezašpinil, nepoužil, což je jako fantastický, jo. Vy teďkon přesně balíte, přemýšlíte, kolik triček, kolik kalhot. Takhle, to dítě si vezme ty trička. Maximálně. A to, když bude jako její divoký. Dvě. Fakt. Hlavně ať mají holínky, něco teplýho. No pohodička, ale Farben, Miles Smith nebo Fort Minor už za chvilku.

Hele, Farben, Baby Goodbye, posloucháte Hit Radio. No pozor, protože aktuálně hrajeme samozřejmě o další krásné ceny z top e-shopu s outdoor vybavením for camping. A vy byste tak měli opět se trošku vrhnout do svých vzpomínek a napsat nám na náš web hitradio.cz vaše historky na téma, pozor, tento týden, nejlepší spánek je ten pod širákem. Jo, teď úplně to slyšíte, cvrček kousek dál, nad hlavou hvězdy. Prostě, no nádhera. Kdo to zažil, tak ví. Máte z toho nějakou speciální historku? Pochlubte se na našem webu. Hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun. Pište, vzpomínejte a v pátek vyhlásíme vítěze. A teď jsou tu Depeche Mode.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácí.
1: Posloucháte Hit Radio, za námi Poetika, Mám pocit, že tě ztrácí. Krásné sváteční pondělí, pro vás samozřejmě, co máte volno. Je mezi námi část lidí, který do práce musí, jo, ale to nevadí. To jsou ty lidi, kteří teď vědí, že bez nich se to prostě neobejde. No a vy, co máte volno, užijte si to i za všechny ostatní, jo. Kafíčko, nohy nahoře, pohodička, možná nějaký dezert, to vyběháte. Nebo vytančíte, to je další varianta. Za chvíli David Guetta, tedy Swims, k tomu Kelly Clarkson, nebo Tommy Cash.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásné pondělí, minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Evropu v červnu zasáhla historická vlna vedra, při které jen ve Španělsku zemřelo více než 1000 lidí. Zemi trápí horké epizody stále častěji a Barcelona proto zavádí nové opatření, které má ochránit pracovníky vykonávající práci venku. Rozdávají jim náramky sledující tělesnou teplotu. Pokud teplota dosáhne kritické hodnoty, zařízení vydá zvukový signál a začne vibrovat. Na plochu 4,5 tisíce hektarů se rozšířil lesní požár na jihu Francie, kvůli kterému se dnes třetí etapa cyklistického závodu Tour de France na francouzském území uskuteční bez diváků. Úřady podle agentury AFP kvůli rychle postupujícímu živlu evakuují na 10 tisíc lidí. Požár vypukl v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu. Šíří se s podporou silného větru, vysokých teplot a mimořádného sucha. A vydáme se také na tenis. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková zabojují dnes o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou, Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu. Nosková nastoupí proti Američance Madison Keysové a Bouskovou čeká Belgičanka Elise Mertensová. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Od této soboty 11. července nepojedou tramvaje v úseku Vozovna Střešovice Malovanka. Důvodem je modernizace tramvajové trati. Linka číslo 23 pojede v tomto směru po pozměněné trati. V obou směrech se pak změní trasy tramvají 25 a noční 97. Omezení potrvá do 17. července. Z Prahy Lucia Daňková.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Dnes bude oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima 23 stupňů Celsia.
4: Krásné dopoledne, 3 minuty po 10. hodině, krásné sváteční pondělí. Doufám, že máte volno. A teď One Republic.

things that I've got. Benson Boone, Féteru Hit Rádia, krásné dopoledne. A zázraky se stále občas dějí, minimálně na Hané, neuvěříte. V Olomouci u obchodního centra někdo nechal na střeše auta ležet tablet. Nechal ho tam ležet v neděli. Krásný stroj za několik tisíc, jen tak položený, všem přístupný. Každý si ho z toho auta mohl vzít. A víte co? Nevzal. Nevzal. Včera jenom někdo zavolal na policii, ať už si ho majitel vezme, nebo ho fakt nějaký nenechavec čmajzne. Tak policie zavolala majiteli auta, no ukázalo

0: I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.

0: DJ Sammy s námi na Hit Radio. A je tu! Dámy a pánové, zpozorněte, je tu totiž narozeninová ruleta, ano, vaše oblíbená záležitost. Budeme opět společně v podstatě hrát, ale spíš se rodit pro voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky musíte zažít. Jestli hledáte inspiraci, co podniknout, tak na Slevomatu najdete tisíce zážitků pro každého. Od wellness pobytu a dovolených přes skvělé restaurace, po masáže, adrenalin i originální dárků, co opravdu potěší. No a jediný váš úkol. Pokud vy nebo někdo z vašich blízkých bude mít teď v následujícím týdnu narozeniny, napište mi celé datum narození, jo, den, měsíc a rok na číslo 777-937-777. Jednoho z vás vyberu, tomu zavolám a získá jak voucher, tak taky mu zahrajeme song, který byl naprostá jednička v den, kdy se tenhle člověk narodil. Tak pište, buď vaše datum narození nebo někoho z vašich blízkých, kdo bude tenhle týden slavit, 777-937-777.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.

0: Tohle jsou Linkin Park, vy posloucháte Hit Radio, máme tady další narozeninovou ruletu. Ano, se Slevomatem opět pro vás máme voucher na 5 000 korun a taky narozeninový song. Bylo to těžký, je vás spoustu, ale nakonec jsem vybrala SMS-ku od Káji. Kájo, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, já jenom nejdřív přečtu tu tvoji SMS-ku, jo.
1: Ano.
0: Ty jsi psala, můj milovaný manžel Petr, 7.7.1982 a hned den potom mám narozeniny. Já, 8.7., jen jsem se narodila o 10 let později. Je to tak?
1: Ano, je to tak, přesně.
0: Tak Kájo, jaký to je slavit takhle narozky s manželem? Děláte to spolu takhle ty oslavy?
1: No jasně, určitě. A ještě k tomu máme děti v červenci a v srpnu narozený, takže máme oslavy všichni v létě, je to super.
0: Hezky, takže to jste měli nějak vypočítaný, nebo je to náhoda?
1: Ne, to byla velká náhoda.
0: Každopádně, voucher na Slevomat na 5 000 korun, ten je tvůj, nebo respektive tvýho manžela, to je jasný, ano. Jo?
1: Krásný.
0: No a aby jsme to jako oslavili úplně, tak prosím tě, já tady mám dva songy, které v ten den byly naprostý jedničky v hitparádách. V Americe to bylo Don't You Want Me od Human League, jo, to si dáme za chviličku. A v Německu to byl Paul McCartney a Stevie Wonder. To je tohle, jo. Human League zní takhle. Asi oba ty songy znáš. No a teď je na tobě. Abys sobě a svému manželovi teda jednu z nich věnovala. Která to bude?
1: Tak prosím tu první.
0: Takže Paul McCartney a Stevie Wonder? Jo, tahle ta legendární klasika?
1: No, tak to nechte takhle, ano, klidně.
0: Dobře, dobře, tak jo, tak ji tam dáme. A, nebo respektive chceš Human League?
1: No, když jsi říkala, možná tu první byla Human League, asi jo, nebo
0: ano,
1: to nevadí.
0: Ano, jo, ano,
1: tak
0: dobře.
1: Tak
0: dáme Human League. Každopádně, Kaji, moc gratuluju, užijte si krásný Děkuji. Narozeniny. Nemá se přát dopředu, takže nic nepřeju, ale užijte ano. si to. Jo?
1: Děkujeme moc.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak jo, je to tady, my si dáme narozeninovou. A vy všichni, co teď máte taky narozeniny, tak si to užijte a třeba to klapne zase příště. Teď už Human League, song, který byl numero 1 v Americe 7.7.82.

0: Kateřina Marie Tichá, Plamen na Hit Rádiu. Ta dobrá zpráva, protože pokud si chcete nechat zahrát song, budete mít možnost, ano, výjimečně, protože máme svátek, tak i dneska po 11. hodině hity k vaření. A to znamená jednoduchý princip, který znáte. Napíšete mi, co dneska vaříte, na to jsem dost zvědavá, jestli takhle o svátku vyváříte. A taky mi napíšete, co k tomu chcete poslouchat. Jo? Tak jo. Za 20 minut startujeme. Pište klidně už teď na 777-937-777, co vaříte a co u toho chcete slyšet. Uděláme si to prostě hezký, jo? Za chvilku Damiano David, Joan Osborne nebo Ray Dalton.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásné pondělí, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Lidé v Česku si dnes připomínají den upálení mistra Jana Husa, který je státním svátkem. Tento středověký církevní reformátor byl před 611 lety pro své názory upálen v německé kostnici. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční bohoslužba v betlémské kapli v Praze, kde na počátku 15. století Hus kázal. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodišti Husinci na Prachaticku. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun od příštího roku. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání novely stavebního zákona. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů a zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje. A pojďme také na sport. Fotbalové mistrovství světa zná za posledních 24 hodin další dva čtvrtfinalisty. Jsou jimi Norsko a Anglie. Dnes je ale v plánu jeden z největších šlágrů letošního mistrovství. Od 21 hodin na sebe totiž v osmi finále narazí Španělsko proti Portugalsku. O 2 hodin ráno se také utkají Belgičané proti domácím USA. A teď už se podíváme na počasí.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima do příjemna na 23 stupních Celsia.
2: Krásné dopoledne, 3 minuty po 11. Startují hity k vaření. Pište, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. 777-937-777. Těším se na vaše zprávy. A tohle jsou Imagine Dragons.

Výběrek za Faithless na Hit Radio. Hity k vaření pokračují. Máme tady zprávu od Martina, který píše, že vaří. Pozor. Asi spíš peče. Kachnu s houskovými knedlíky a pomerančovou vínou.

novou redukcí. To zní skvěle. Jako fakt skvěle. Doufám, že to i bude chutnat skvěle. Přeju šťastnou ruku. Martin si přál něco staršího, něco, co vás rozproudí, a potom sám navrhl sestričku z Kramárov. Sestrička z Kramárov, jsem všetký Kramárov. Já myslím, že se to k tomu svátečnímu pondělí skvěle hodí. Dáme si elán už za chvilku.

Žinasky 1970 na Hit Rádiu. Hity k vaření v plném proudu, píšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Peťa s Aničkou a taky s Peťou dneska dělají společný oběd a dělají, prosím pěkně, telecí řízek s bramborovou kaší. Já přemýšlím, jestli můžete s řízkem někdy udělat chybu. Podle mě prostě ne, to je fakt naše národní jídlo. Chtěli by k tomu Only Girl in the World od Rihanny a víte co? Tak si dáme.

End of Beginning, DJO, Féteru, Hit Rádia. K tomu samozřejmě hity k vaření. Teď si dáme zprávu od Lucky, píše, dnes bude uzená rýžová polévka, pečený králík s bramborem a zeleninový salát. Hele, vy máte dneska normálně nedělní obědy, to je skvělý, jako chválím naprosto. No a Lucka by chtěla, Pedro, ať se trochu rozproudíme. Tak jo, tak se pojďte rozproudit.

0: Tak čo, rozhýbalo vás to, Pedro za námi na Hit Rádiu. A ještě stihneme splnit jedno vaše přání. Díky za všechny ty SMSky, za všechny ty věci, co vaříte. A tu poslední věnujeme Blance, která píše: dneska vařím rajskou omáčku s kuličkami z mletého masa a rýží. K tomu do zásoby pro svoji početnou rodinu raději ještě udělám šunkofleky, ať mi nepomřou hlady. No, spousta vaření takhle na pondělí. Tak Blani, ať ti to jde od ruky. A Blanka prosí o rybičky. 48. Všechno v péči mám. Tak si dáme tematicky léto už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech.cz dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Krásné pondělí, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují, protože se dny se zákazem prodeje střídají bez jasné logiky. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice zatím neshodnou. Kratší čekací lhuty osobní lékaři plynula návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky pro jednotlivce i firmy. Tyto nadstandardní služby placené klienty lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Fotbalové mistrovství světa zná za posledních 24 hodin další dva čtvrtfinalisty. Jsou jimi Norsko a Anglie. Dnes je ale v plánu jeden z největších šlágrů letošního mistrovství světa. Od 21 hodin na sebe totiž v osmi finále narazí Španělsko proti Portugalsku. O 2 hodin ráno se potom utkají také Belgičané proti USA.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: Dneska zataženo až oblačno, místy se vyskytne taky občas déšť nebo přehánky, na východě Moravy a Slezska ojediněle i bouřky, nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 a na horách kolem 15. Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, minuta po 12. hodině s vámi stále Kateřina Pechová, taky další hity. Teď je tu Shakira.

0: Romantika jako blázen, Last Good Night, Féteru Hit Rádia. No a ještě jsme dneska neprobrali Vary, tak co se zatím zásadního na filmovém festivalu stalo, jo? Otto Klempíř, ministr kultury, tam někde je, ale asi ho nikdo moc neviděl. Jarda Jágr je tam bez přítelkyně, ale holky, asi máte smůlu, protože zapíjí s kámoši syna. Miroslav Donutil tam odmítl, že bude pokračovat jako doktor Martin. A z Big Board Party museli odnést modelku a moderátorku Andreu Verešovou. No a jinak, samý dekolt, večírky a jistota, že co se stane ve Varech, rozhodně ve Varech nezůstane.
1: Hit Radio City.

Little Sims a Burna Boy, Féteru, Hitrádia, krásné odpoledne. No pozor, pozor, protože zítra už rychlá pětka ve snídani šampionů. Ano, jedeme i o prázdninách a zítra ráno máte možnost vyhrát 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích. Kdo neví, tak pozor. To je totiž naprosto unikátní projekt, který spojuje hudbu a víno. Dvě naprosto dokonalé věci. Takže hudba těch nejlepších interpretů a víno těch nejlepších vinařství. Soutěžíme už zítra ráno v rychlé pětce, tak si to nenechte ujít. No a za chvíli už třeba Tayo Cruz, Sabrina Carpe.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Leo Cruz a Dynamite, posloucháte Hit Radio. Už jsme si toho dneska řekli hodně, ale ještě jsme si neřekli to nejvíc zbytečný.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: V italském městě Eraclea blízko Benátek je zakázáno stavět hrady z písku. No, tak bacha, nebo vám ty bábovičky rozšlapou.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat. Hit Radio City.

Dermot Kennedy a jeho Better Days, posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. Blíží se 13. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, krásný zbytek svátečního pondělí, ať už máte volno, nebo jste třeba dneska mezi těmi málo, kdo jsou v práci. Užijte si hezké pondělí a přeju, ať potom do toho zbytku pracovního týdne vykročíte pravou nohou. Mějte se hezky do celé, třeba ještě tohle. Cure, bude Mikael, budou Wellesley Arms. Mějte se hezky, ahoj!

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
3: 13 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Po téměř půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští poslanci na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. V Karlových Varech pokračuje mezinárodní filmový festival. Hlavní soutěž dnes nabídne bulharský snímek Bílé noci, černý prachy. Víc umělecký šéf festivalu Karel Och.
4: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává, myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků Mariny a Gošo sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby.
3: Doplním, že filmový festival potrvá až do soboty 11. července. Do Česka se opět pomalu vrací tropy. Po relativně chladném pondělí se postupně zase začne oteplovat. Ve zbytku týdne by mělo být většinou mezi 20 a 30 stupni. Od středy navíc ubyde i srážek. O víkendu pak bude převážně jasno a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 5 v Brně. Pokud nezvítězí o 30 a více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: A jako vždycky po zprávách, jdeme ještě na počasí. Teploty se nám tady v Praze dneska budou pohybovat mezi 21 a 23 stupni. Bude oblačno nebo skoro zataženo místy s přeháňkami nebo občasným deštěm.
0: Hit Radio City.
6: Tolik nejnovější zprávy. Krásnou sobotu všem. S vámi už Tomáš Kočárník a jdeme rozjet naši první společnou hoďku. Hit Radio. A rovnou legendární hit v novém laku. David Guetta, Ava Max a Alphaville.

Ladíte Hit Radio City, krásné pondělí, 13 hodin a 8 minut k tomu a právě teď v našem éteru jeden z největších hudebních talentů současné doby a taky držitelka Grammy. Tohle je Billie Eilish. No a vzpomínáte si, jak jsme před nějakou dobou jako celý národ jsme se skládali na operaci malému Martinkovi? Určitě ty si vzpomínáte, vybralo se asi 150 milionů korun a byl to okamžik, kdy jsme na sebe, jako na český národ, mohli být zaslouženě hrdí. A co si budem povídat, takových okamžiků moc není. Já mám hroznou radost, že vám můžu říct poslední zprávu. Operace se vydařila, 100 milionová léčba ve Francii zabrala a když nenastanou žádné komplikace, zaklepu tady na stůl a na zuby, aby nenastaly, tak Martínek by měl v září bez problému nastoupit do mateřské školky. No a aby těch dobrých zpráv, přátelé, nebylo málo, tak rodina malého Martínka vyhrála soud s pojišťovnou, která operaci nechtěla proplatit. Nemáte pocit, že by takových zpráv mělo být víc, místo těch, které dostáváme? Hned má člověk hezčí den. Pojďme na hudební legendy. Queenie a jejich Show Must Go On.

hit letošního roku zpěvačka Ray a její Where is my husband. Hit Radio City s vámi, krásné sváteční pondělí, přeji vám, co máte volno, i vám, co dneska makáte, a teď si dáme hit, který má videoklip, a je to v podstatě ten videoklip, jedna z nejšílenějších přehlídek celebrit v historii. Objevuje se v tom 3minutovém videoklipu tak 20 slavných lidí napříč generacemi a obory, totální persony. Mě teda nevolal nikdo, když se to natáčelo, ale už jsem se o to urazil, no. Skvělý duet, Maroon 5, Cardi B, na Hit Radio City, jdeme zase hrát.

Ježiš, to je stejně pecka. Ricky Martin, Livin' La Vida Loca na Hit Radio City. No a léto je v plném proudu a je tu taková každoroční tradice. Dopravní chaos. Praha se rozhodla, že jedno dopravní peklo na nás je málo a tak servíruje další porci. Tentokrát to odnesl Anděl a Radlická, kde je zrušená linka 4. Bez tramvají je teď i Vršovická a taky úsek Lazarská až Újezd. No a k tomu přidejte tento nový bonus a to je centrum města bez metra C, kde to nejezdí mezi zastávkami Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Kde podle statistik jsou lidi logicky nejvíc zmatení na hlaváku, ale to je tak jako celoročně. Prakticky to znamená, že cesta, která vám dřív trvala, řekněme 10 minut, se teď promění na takovou malou výpravu, dobrodružnou výpravu s přestupy, náhradní dopravou a modlitbou, že ten autobus, na který čekáte, vlastně vůbec existuje. Chybí už jenom výluka na chůzi po chodníku a pak jako definitivně bude Praha průjezdná nejlépe po Vltavě na gumovém člunu. Ale ať si to pondělí uděláme hezčí, bez uzavírek, tak jdem na další hity. Teď si slovo vezme kapela Krištof, tohle je jejich hit Na viděnou na Hit Radio City.

0: Tohle byla pecka Golden s vámi, Hit Radio City, hezké sváteční pondělí a prodloužený víkend všem, co nás ladíte, díky, že jste s námi. No a pokud byste v létě chtěli vyrazit do přírody, tak co si budem, bez vybavení je to peklo. Jako samozřejmě bez zkušeností je to peklo, ale to se přece jenom dá nějak dohnat, ale to vybavení je prostě potřeba, abyste netrpěli a všechno zvládli. No a s námi, s naším Hitrádiem City, máte právě teď možnost na našich webovkách vyhrát tohleto outdoorové vybavení, a to v hodnotě 7000 korun. A registrace do soutěže je úplně jednoduchá a zvládne to úplně každý, protože nám stačí, když se s námi v dotazníku podělíte o to, co nejhezčího, nejbláznivějšího nebo nejstrašidelnějšího se vám stalo v životě při spaní venku. Řeknu vám tajemství, pravdivostní hodnotu úplně nedokážeme posoudit, takže je to čistě na vás, s jakým příběhem za námi přijdete. No a právě touhletou zprávou, tímhletím vyplněním dotazníku se automaticky zaregistrujete do téhle soutěže, no a víc info najdete právě na našem webu Hit Radio City. No a tady už zase najdete víc hitů. Za malou chvíli Damiano David a jeho Next Summer, ale ještě předtím George Ezra s jeho hitem Shotgun. Díky, že nás ladíte.
1: Kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí. Hitrádio.

ráno, David a jeho Next Summer, s vámi sváteční playlist Hit Radio City. Máme 13 hodin a 50 minut. K tomu naše první společná hoďka se pomalu a jistě blíží ke konci. Kdo dneska makáte, tak jsem rád, že se mnou držíte basu. A vám ostatním, kdo dneska máte volno, my to samozřejmě přejeme, nebo to minimálně zkoušíme předstírat. Za chvíli už si dáme nejnovější zprávy a mrkneme se na dobré zprávy z Poslanecké sněmovny. Ano! I to se občas děje. A taky se podíváme na odstávku teplé vody, která teďka postihla Prahu. No a prudí lidi už několik dní. Bude i další info, ale to všechno až za chvíli. Teďka máme ještě pár minut před zprávami, tak to pojďme vyplnit dalšími hity. Budou Green Day, ale teďka pecka DNA Loving You.

0: Jak jsme slíbili, tak jsme doručili. Tohle byly Green Day na Hit Radio City. Druhá hoďka odpolední už nám klepe na dveře, takže se jdeme mrknout na nejnovější zprávy.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Máme 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Úřad vlády dnes mimořádně zpřístupnil Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Slouží vládě k reprezentačním účelům a ubytování významných hostů. Palác je pro zájemce přístupný až do 18 hodin. Běžně nepřístupnou budovu v Praze úřad otevřel při příležitosti dnešní připomínky upálení mistra Jana Husa. Část Prahy dál zůstává bez teplé vody. Na vině je havárka potrubí a také odstávka zdroje v Mělníku. Bez teplé vody jsou teď tisíce domácností v Michli, Krči, Nuslích a Podolí. Dodávky by se měly obnovit nejpozději do dnešní půlnoci. Brazilský fotbalový útočník Neymar ukončil reprezentační kariéru. Stalo se tak po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále světového šampionátu, kdy Brazílie prohrála 1-2. Nicméně z 80 góly Neymar zůstává historicky nejlepším střelcem Kanárků.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetu hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Po zprávách, jako vždy počasí, tady v Praze a okolí máme aktuálně kolem 23 stupňů a stejně jako celý prodloužený víkend oblačno až zataženo s občasnými přehánkami. Zítra už ale bude větší teplot, maximálky až 28 stupňů a od středy se nám vrátí už i polojasno.
1: Hit Radio City.
0: Tolik novinky ze světa i z domova, tady už taky Tomáš Kočárník a startuje naše další společná hoďka. Hit Radio. No a na úvod je tu pecka z druhého Top Gunu. Tohle není nikdo jiný než One Republic.

0: tak všechno mám.
1: Kapela Poetika s jejich hitem Blízko tady u nás v éteru Hit Radio City. A přátelé, doba jde dopředu a tak tu máme AI Ježíše. Ano, slyšíte dobře. Jde to bez problému na internetu a můžete si pokecat s Ježíšem vytvořeným umělou inteligencí, který v sobě má nakódované biblické texty a tisíce hodin kázání, takže je to údajně vzdělaný borec. No, tohle fakt existuje. Pokud byste to chtěli zkusit, tak první dvě minuty kázání

jestli je ta víra biznis. Nic se nezměnilo, ale tak co? Přeci Ježíš nebude makat zadarmo, ne? Jako pardon, ale 50 korun za minutu po kecu s Ježíšem? To i ty erotické linky bývaly levnější. A neptejte se mě, jak to vy.

Cardinal Official a Akon, jejich společný hit Dangerous právě teď u nás. Kde jinde, než na Hit Radio City. Jinak, dneska máme 6. července. Včera byl Mezinárodní den objímání. Dneska je světově uznaný den líbání. Osobně se trošku začínám bát, jaký Mezinárodní den bude zítra. Každopádně pokud držíte tradici těchto dnů, tak vám to samozřejmě přeji. Tady už držíme tradici nabitého vysílání hity, teď Lady Gaga a její

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.

Tohle je Ed Sheeran a jeho Safír na Hit Radio City. No a Praha 3 přišla s řešením problémů, který trápí lidstvo od dob ohně. Kde legálně grilovat? Je to tak, od středy tam fungují dva oficiální grill pointy. Jo, slyšíte dobře, s elektrickými grily, stoly, posezením, a to v Theme Parku Habrová a v Rajské zahradě. Cena je 100 za hodinu pronájmu, což mi přijde jako lidový. No a je to vlastně nejlevnější terapie proti sousedským hádkám za poslední roky, protože jinak je to samozřejmě měna veřejných prostranství zakázané. Tady jako v Praze jen tak grilovat nemůžete, kde si chcete, hned by na vás přišli. Takže pokud patříte mezi ty grilovací nadšence, rezervace jde udělat veřejné-grilování.cz a v létě to tady jde každý den od 10 do 19 hodin a případně je tady ještě druhá možnost počkat pár dní, až budou zpátky ty vedra a to grilování bude probíhat kompletně po celé Praze, akorát na Roštu budeme my, no. Taková jedna změna. Eva Farná, Miraj a další hity.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

Tohle byl Luis Capaldi tady u nás na Hit Radio City, no a nám to tady pokračuje dál, protože my pro vás chystáme další City Picnic. Tentokrát 30. července od 15 hodin a 30 minut v pražském parku Parukářka. Vstupné 0 korun, jak jste na to u nás zvyklí. No a co vás všechno čeká? Dívčí kapela Lollipops, improvizační show, bohatý doprovodný program, na pódium vystoupí dokonce i naše kolegyně Jasmin, která krásně zpívá, no a hlavní hvězda dne bude tenhle sympaťák. Život prostě občas není přímo pro vás živě zdarma pokáč. Tak ať vám to neuteče, zapište si to raději už teď, 30. července, 15.30, se vidíme v parku Parukářka, piknikový deky s sebou, sluneční brýle, no a dobrou náladu.

Tohle je legendární duet Nelly Kelly Rowland a jejich Dilema na Hit Radio City. Třetí hodina už nám klepe na dveře. Velký díky všem, kdo s námi to ladí takhle na sváteční den. Ano, sváteční den, kdysi dávno, 1415, na břehu Bodamského jezera byl upálen náš kazatel Mr. Jan Hus, protože, tyjo, jak to říct lidsky, protože prudil církev tím, co říkal, a prudili taky tím, že měl pravdu. Ale pokud nejste historik, tak vlastně většině lidí je to už dneska jedno, o to víc v našem ateistickém národě, hlavně, že máme státní svátek. Ale já to chápu. Frčíme na další hity, teďka kapela Jelen na Hit Radio City.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Národní park České Švýcarsko je pod dozorem. Spolu se strážci v oblasti teď o letních prázdninách hlídkují také čeští a němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách nebo na koních. Vybrané lokality pak policie mapuje i s pomocí dronů. V Praze přistálo unikátní letadlo. Na pravidelný spoj z Toronta do Prahy vyslal kanadský dopravce speciál s poutačem na zimní olympiádu v Itálii. Ta už sice skončila, společnost nicméně letadlo ponechala ve speciálním dekoru, který se v Česku objevil vůbec poprvé. Chorvatsko bojuje s rozsáhlými lesními požáry. Na některých místech se plameny dostaly do bezprostřední blízkosti obytných domů a tamních obyvatel. Do náročného hašení se zapojily desítky jednotek hasičů, kterým práci komplikovalo sucho a také vítr, kvůli kterému se plameny šířily rychleji.
0: Fotbalový servis.
1: Fotbalové mistrovství světa čeká asi ten největší šlágr osmifinále mezi Španělskem a Portugalskem. Zápas v Dallasu začne v 9 večer našeho času. Španělé se pyrenejskému rivalovi pokusí oplatit porážku na penalty z loňského finále Ligy národů. Úřadující evropští šampioni na turnaji ještě neinkasovali a v případě dalšího úspěchu mohou vyrovnat svou nejdelší sérii bez prohry v základní době. Portugalci vstoupí do zápasu v roli outsiderů a 41 letý Cristiano Ronaldo bude odvracet možný konec na velkých akcích. Světový rekordman v počtu reprezentačních startů i branek zřejmě hraje poslední velký turnaj v kariéře. Závěrem ještě dodám, že postupující se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Spojené státy Belgie.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Po zprávách jdeme ještě na počasí. Teploty se nám tady v Praze budou pohybovat maximálně kolem 23 stupňů a mraky se nás budou držet dál. Zítra sice pořád oblačno, ale přes den už 28 stupňů. No a od středy by se nám mělo přes den vrátit i to sluníčko.
0: Hit Radio City.
2: Tolik nejnovější zprávy. Krásný víkend všem na Hit Radio City. S vámi taky Tomáš Kočárník a startujeme novou hočku. Hit Radio. A když jsme ve zprávách měli to fotbalový téma, tak si dáme oficiální královnu světového fotbalu. Není to nikdo jiný než Shakira, jenom ona má tenhle titul.

Jedna z nejvíc kultovních kapel v historii hudby. Pálivé papričky, a.k.a. Red Hot Chili Peppers. Tohle je jejich hit Under the Bridge na Hit Radio City. No a filmový festival v Kalamárech Varech je v plném proudu. Zatím bych řekl, že je průběh takový klasický. Co myslíte? Hlavní hvězdy dorazily, hromada lidí, co si tam jde udělat materiál na sociální sítě, Jitka Čvančarová na červeném koberci tradičně ukázala dekolt, Bulvár o tom napsal. Já si myslím, že klasický Vary, ne? Letos je to jubilejní 60. ročník a pokud se tam například nacházíte nebo tam plánujete vyrazit, tak jste evidentně fanoušci malého osobního prostoru, ale každopádně moc si to tam užijte. Držím vám palce s útratou za místní služby, ale jako asi tam s tím jedete, že teď je to tak finančně náročnější, no a hlavně si právě udělejte ty fotky tam, prosím vás, ty fotky na ty sociální sítě, ty fotky, tam to jde, to je o tom všechno, to je jenom o fotkách. Pro většinu lidí bohužel jo, ale mimochodem jsou tam i super filmy, jen to poslední dobou trošku zapadá pod těma sociálníma sítěma. Pokud máte rádi Leonarda DiCapria a tento romantický film, tak si dejte. Lana Del Rey, Velký Gatsby.

to je trochu toho roku do toho unaveného počasí. Linkin Park tady u nás na Hit Radio City. Tak co? Jak to dneska máte? Makáte, máte volno, jste ti šťastlivci, co mají ten svátek? Není to krásný, když projednou ten státní svátek nevyjde na sobotu nebo na neděli? Klidně mi napište, jak trávíte dnešní sváteční den, jaké jsou vaše aktivity. Pokud to půjde vysílat, tak se klidně podělím se zbytkem světa. Jsem na WhatsAppu 777 937 777. No a mezi tím si to čekání na vaše zprávy půjdeme zkrátit, dáme tam další hity. Bude Rehab, Chinaski a jejich slovenský Clean, ale předtím Alvaro Soler.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rehab in my head, Hit Radio City s vámi, no a jsou tu prázdniny, kde řada rodičů si pokládá základní otázku. Co s těmi dětmi budem dělat? Takhle. Radím vám do základu nemít děti, ale to je takový drsný, takže tu mám tip na výlet, jo? Zoologická zahrada v Praze nabízí prázdninovou večerní slevu. Vstupné vás vyjde jenom na stovku. Na 100 korun za vstupné do pražské zoologické, což je krásná cena, za to v dnešní době nemáte ani 4 anglický rohlíky. Od 1. července do 31. srpna je možnost navštívit zoologickou zahradu po 17. hodině za jednotnou cenu, tedy kilčo. Sleva platí pro dospělí, děti, studenty, seniory, psy, mimozemšťany, úplně každýho, a seniori nad 70 let mají vstup dokonce za symbolickou 1 korunu. Takže tam klidně doražte i po 17. hodině, kdy je ta cena do pražské zoologické ještě lidovější než normálně, jen pozor, s přespáním v zoo to není. Jo, to nejde. Tady už R.E.M. a další hromada hitů pro vás. Tak hezký odpoledne.

Rusé, Bruno Mars, APT a tady u nás na Hit Radio City. No a už mi sypete do WhatsAppu zprávy o tom, jak trávíte sváteční den a prodloužený víkend. Jirka mi právě napsal, že zjistil, že dnešní svátek má všude otevřeno, takže maže pro piva v akci. Napsal mi dokonce i kde, ale to nemohu dělat reklamu, takže sorry, neřeknu vám to, já vím, je to krutý. Helča mi potom psala, že dělá velký jarní úklid. Ano, velký jarní úklid. Helenko, jako já a my ostatní ti to samozřejmě přejeme a v jarním úklidu ti fandíme. Jenom bychom ti rád připomněli, že je 5. července. No a pak mi ještě přišel krásný vzkaz od Marka. Cituji. Ty vole, já jsem živnostník, co je státní svátek a co je volno. Jako fakt si říkám, že není nad vaše zprávy. Opravdu. Já už posílám další hudby. Za malou chvíli Rosalyn, teď ale Sigma, Nobody to Love.

0: Hits. Na Hit Radio City Rosalyn a bez debat její aktuálně největší hit s názvem Snap. 15 hodin 52 minut, to k tomu krásné odpoledne všem. Další společná hoďka se nám blíží ke konci, v celou si zase dáme tradičně nejčerstvější zprávy, pak dáme počasí a pofrčíme na další hromadu hitů. Tu ale stíháme ještě do celý, bude třeba zpěvačka Leony, ale teďka už jsem o něm dneska mluvil, protože 37. pro vás v Parku Parukářka chystáme další City Picnic a právě teď si dáme hit od našeho hlavního hosta, který tam pro vás bude live. Tohle je Pokáč.
1: Rád bych si koupil cukrovou

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Zítra oficiálně startuje druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro studenty středních škol. Konat se bude až do konce července ve vybraných vojenských prostorech. Čtyřtýdenní intenzivní výcvik je určený pro studenty starší 18 let, kteří v případě úspěšného absolvování získají osvědčení a také finanční odměnu. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatý program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, to ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
2: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
1: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou Hradozámeckou nocí. Jezdíte rádi na kole a baví vás policie Modrava? Pak můžete obě záliby spojit a vyrazit do Kašperských hor, kde se chystá unikátní cyklostezka. Trasa dlouhá 23 kilometrů vás zavede do míst, kde se oblíbený český seriál natáčel. Na radnici v Kašperkách pak bude k vidění výstava fotografií pořízených přímo během natáčení. Fotbalová Sparta před zahraničním soustředění protřídila kádr. Na soustředění do Německa s týmem neodcestovali 4 hráči, kteří mají povolení hledat si nové angažmá. Birmančevič, Kobaut, Garcia a Tuči. V kádru navíc chybí také Rahmany a Kairinen. O jejich nových působištích už se prý jedná.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: Praze a okolí dneska kolem 23 stupňů a pořád mraky, a to i zítra, ale bude se nám vracet vedra, maximálky na úterý až kolem 28 stupňů, no a ve středu už by se nám mělo vrátit i polojasno.
0: Hit Radio City.
4: Další informační okénko za námi, s vámi taky Tomáš Kočárník, krásný pondělí, krásní lidé, je tu start nové hoďky. Hit Radio. V ní si za chvilku dáme Siu, ale teď na úvod Cyril a jeho Stromblin In. Díky, že s námi trávíte dnešek, další hity pro vás a užívejte svátečního dne.

Tohle byla Sia a její Gimme Love u nás v éteru Hit Radio City. No a co si budem povídat, v USA tam byli vždycky dál a vždycky nás něčím dokážou překvapit. Budu konkrétní. Jedna nejmenovaná americká služba teď nabízí takové, jak to říct, no, bizardní rozloučení s neboštíkem. Za 10 000 korun si můžete objednat černou limuzínu, ze které vystoupí tajemná žena, kterou nikdo z přítomných nezná a během pohřbu bude jenom tiše stát stranou. To je geniální. Celá podstata je v tom, aby ty rodinní příslušníci museli přemýšlet a vymýšlet konspirace o tom, jaký tajný život ten zesnulý vedl. To je fakt super. Za mě osobně by to dotáhli k dokonalosti, kdyby za příplatek ještě třeba mohla vypadat těhotná. Já se omlouvám, ale jako jo, bylo by to vtipný. Teď už Enrique Iglesias a další hity. Díky, že nás sladíte a hezký pondělí.

0: hudební legenda jménem John Bon Jovi tady u nás na Hit Radio City. Krásný den všem, děkuji za všechny zprávy o vašich aktivitách, které o prodlouženém víkendu děláte. Je krásné z těch zpráv cítit takové dva tábory, jo? Pracující lidé a lidé, kteří mají volno, jak si to vzájemně přejí. Fakt je to někdy až dojemný. No dobře, kecám. Když vidím náš příběh, ale dojímat se budeme teď. Slyšíte dobře, čeká nás duet Marka Lambory a Terezy Mašková. Dáme si jejich náš příběh. Díky, že nás sladíte, další hity pro vás.
1: Hit Radio.

0: turn to dust all that I adored.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdy

Alex Warren a jeho Ordinary na Hit Radio City. No a Praha se rozhodla udělat Metro Florence hezčím místem. Šok, že jo? Ale víte, co se říká? Není malých cílů. Bude tam nově takový, jak to říct, umělecký upgrade. Po opravě stropu vznikne světelná instalace a ta bude mít 170 světelných boxů. Široká bude 15 metrů a v reálném čase bude ukazovat, kudy tramvaj a autobusy jezdí po Praze. Jinými slovy, konečně budeme mít na Florenci vizuální důkaz, že ten spoj fakt existuje, i když na něj čekáte 20 minut a začínáte pochybovat o jeho realitě. Instalace se objeví na podzim po dokončení právě těch oprav toho mostu. Jako takhle, ještě na té Florenci rozpustíme ty divné skupiny, vyvětráme od toho smradu z chození na záchod, kdekoliv se těm lidem zachce a já vám říkám, Florence to bude ráj na zemi. No a když jsme u toho ráje, tak si dáme v podstatě takovou hymnu. Hymnu Havaje a legendu Havaje. Izrael Kamakavivo Ole a jeho Over the Rainbow.

0: Pink Runaway tady u nás na Hit Radio City. No a pokud se vám zamlouvá státní svátek na pondělí, tak dobré zprávy. Máme štěstí hned dvakrát. 28. září, Den české státnosti, vychází na pondělí, takže si můžete rovnou naplánovat nějaký menší výlet nebo klidně 3 dny povalování na gauči. Klidně, je to na vás. No a 25. prosinec, božího vánoční, ten letos připadá na pátek, takže vlastně taková ideální kombinace s víkendem. Takže z Vánoc bude rovnou takový 4denní odpočinkový maraton mezi, no klasicky, mezi cukrovým a reprízama pohádek. Možná ještě dojídáním řízku. No co, musíme si dělat nějaký pozitivní plány do budoucna, ne? Tady už naše budoucí hity bude Krištof a Dominika Aládžia, ale ještě předtím Tom Odl a jeho Another Love.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hit Radio.

kapela Krištofa Dominika Aládžia, tohle byl jejich nový společný hit s názvem Půlnoční hřích na Hit Radio City. Nám pokračuje prodloužený víkend a doufám, že v něm máte možnost nasbírat síly na nový týden, ale vlastně si tak i odpočinout mentálně, protože, že jo, i ve svém okolí se člověk dokáže naprosto geniálně vytočit. V pondělí například jsou lidi, kteří mají určitý specifický talent na to vytočit nás právě v pondělí, takže pokud je dneska nepotkáte, je to super, jenom opatrně, hodně těch lidí to umí zvládnout i v úterý. Tady už ale pro hezčí den posílám další hity a jako první tu bude Miles Smith a jeho Nice to meet you.

0: hit Waiting All Night tady u nás na Hit Radio City. Za chvíli už pro vás máme další hity teď, ale naše informační okénko. Je tu Barča a zprávy.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: 17 hodin, pěkné odpoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Po téměř půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. V Česku chybí asi 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a ti noví dostatečně nepřibývají. Policie proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, řekne mluvčí policistů Violeta Siřišťová.
3: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
2: Krev chodí pravidelně darovat nejen policisté, ale taky hasiči nebo záchranáři. Ukrajinské drony dnes zasáhly rafinérii v ruské Omské oblasti. Leží na Sibiři asi 2,5 tisíce kilometrů od ukrajinských hranic. Šlo tak o jeden z ukrajinských úderů s nejdelším dosahem od začátku ruské invaze. O napadení drony dnes informovaly i ruské regionální úřady. Tenistka Karolína Muchová bude mít v úterý šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Japonkou Naomi Osakaovou, postavenou o 4 příčky níže.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Co se počasí týče, tak dneska maximálky do 23 stupňů. Zítra se nás pořád bude držet oblačno až zataženo, ale bude větší teplo přes den až 28 stupňů. No a středa, tak ta už by měla být polojasná.
1: Hit Radio City.
0: Tolik nejnovější zprávy a počasí. S vámi pořád Tomáš Kočárník a před námi poslední společná hoďka. Tak jdeme na ní.

Tohle je Tim Kamrát a jeho Be Mine. Na Hit Radio City. No a máte pocit, že je v Česku draho? Věřte mi, není. A pro důkaz stačí vyrazit k našim sousedům. Rakouská čerpací stanice požaduje za krátkou zastávku bez natankování 9 000 za minutu a půl. Ještě jednou, 9 000 za minutu a půl zastavení, jako fakt. Hodně řidičů a řidiček už to překvapilo, což se nedivím, ale ta firma si hold zatím stojí. Údajně na tyhle ceny upozorňuje cedule u vjezdu do areálu, ale koukal jsem na to, jako chápete, to je tak malý písmo, že to klasicky nejde přečíst a ještě k tomu je ta cedule od té pumpy docela stranou. Tak jako takticky. Představte si to, že tam jenom zastavíte na minutu a půl a stojí vás to 9 000 korun. Umíte si představit, kolik by vás tam stálo dojít si na záchod? Nedej bože dát si bagetu. Teď už Regen Bowman.

0: Ahoj.
1: Ahoj Kubo, ahoj všichni, děkuju za uvítání a já rovnou začnu. Dneska se dozvíte jednu speciální zajímavost, která mě dostala a je ze světa vlastně lidský psychiky nebo psychologie.
0: No tak počkej, to jsem zvědavej, povídej.
1: Na mě totiž vyskočil článek, že existuje věc, která je lepší než zážitek. Ať už výlet s rodinou, bungee jumping, masáž, jakýkoliv. Víš, co to je?
0: Počkej, nějaká věc, která je lepší jak zážitek, jo? To ne... Pivo?
1: No, o tom by se dalo polemizovat, ale vědci tvrdějí, že je to těšení. Že to, jak se těšíš na něco, ti přináší víc čistého štěstí, než ten zážitek sám.
0: Hustý.
1: Jsou na to výzkumy, že největší radosti vlastně dělá to, jak se na něco těšíš. To mi přišlo hustý a říkal jsem si, že vás tím musím oblažit.
0: No tak to je vlastně hezký, no, protože vlastně těšit se můžeš i docela dlouho, že jo? Vlastně díl, než trvá ten zážitek.
1: Jo, a lepší je údajně se těšit na zážitek, než na věc.
0: No takže nakupujte zážitky a navíc s co největším předstihem, protože pak budete mít v ceně i víc těšení.
1: Jasně. Slevomat, největší dodavatel těšení na světě.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Kapela Poetika a jejich Půlnoc, za chvíli třeba ale Farben a jeho Baby Goodbye. S vámi Hit Radio City, no a drazí Pražané, jestli otevíráte okna kvůli vedrům a doufáte v klidný spánek, tak to často asi nevychází. Na hluk ze silnic si totiž stěžují obyvatelé Prahy 1, 5, 6, 7 od Pařížské přes Hřebenky až po Vítězné náměstí. Prostě celá Praha je jedna velká noční autodráha. Radnice teď plánují nasadit mobilní hlukoměry. Ano, to je výmysl. Mobilní hlukoměry. Ty mají už třeba v Olomouckém kraji a je to takový přístroj, který pozná, jestli to auto je jenom hlasité nebo je protiprávně uřvané. Asi jsem vymyslel nový termín, ale chápeme se. Pokuta údajně až 3 500 korun a případně vyřazení auta z provozu. Jo, je to těžký slovo. Jako já moc nevím, jak to se to bude vymáhat. Jo, to za tím autem prostě večer poběžíte v noční košili nebo na veřejnosti pak zafouká, vám se zvedne noční košile, dostanete pokutu vy za obnažování. Já si myslím, že to bude začarovaný kruh, ale kdo vidí, uvidíme.

0: punto. Juanes a jeho La Camisa Negra na Hit Radio City. Tak to bylo v našem éteru trochu těch latinských hitů, kterých sice většina z nás jako absolutně nerozumí, ale zní to skvěle. Náš hudební výběr pro vás frčí dál, no a na programu je třeba Kaskáda, Bruno Mars, ale ještě předtím kluk, který se dokázal vyšvihnout na naprostý hudební vrchol, a to prosím pěkně z TikToku. Ano, víme, TikTok je divná aplikace, vytváří závislost a tak dále, ale pokud si to uvědomíme a poslechneme si tohodle borce, tak ten je na tom vrcholu naprosto zaslouženě. No, neříkal jsem to. Benson Boone a jeho Beautiful Things. Další hity pro vás na Hit Radio City.
1: Pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichá a její hit s názvem Byt 66. Blíží se nám 18. hodina, takže já už vás nechám jen ve společnosti našich hitů, tedy už bez mého žvatlání. Budu se na vás těšit zase příští sobotu po 13. hodině. Jako vždycky, buďte na sebe hodní a jeste zeleninu. Za malou chvíli tu pro vás budou nejnovější zprávy, no a pak po celé třeba Remon nebo David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Společnost vám dneska dělal Tomáš Kočárník. Mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Máme 18 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Někteří obchodníci už zahájili letní výprodeje. Vybrané zboží se dá sehnat se slevou až 70%. Týká se to nejen letního oblečení, ale také třeba sportovního nebo kempingového vybavení. Většina slevových akcí potrvá do konce srpna. Mimořádně pikantní fotbalový zápas dnes čeká světový šampionát. O postup do čtvrtfinále si to dnes rozdá Portugalsko a Španělsko. Zápas týmů z Pyrenejského poloostrova začne v 9 večer našeho času. Hrát se bude v Dallasu. No a závěrem ještě počasí. Zítra u nás bude zpočátku polojasno nebo oblačno. Odpoledne pak zataženo a objeví se i přehánky, výjimečně slabé bouřky. Na teploměrek naměříme mezi 26 a 30 stupni, na horách kolem 24 stupňů Celsia.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Hit
4: Radio City.
0: Zlepši si náladu.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio.

Rádio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity.

0: maličkosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Hit Radio.

0: curiosité.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Radio City. Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní